práci do nebes. K divokým kachnám volám přes vrátka. Skřivan, ať zanechá mě blízko hvězd. A straky odnesu má zrcátka. Neste mě, neste ptáci do nebes. Divokým kachnám čechrám peřinky. Přes moře žluté přejdu lila vřes. A straky odnesou mé hodinky ještě dnes. Oh, oh, oh. Kam zas všichni jdou? Za kouskem nebe dojíš se chlebem a ten je s medem, dokud dva jeden jsou. Neste mě, neste ptáci do nebes. Netřeba na jich, stačí polárka. Neste mě, neste ještě voní bez. Tam, kde je Petří a kde vikárka, cigárka, oh, oh, oh. Kam zas všichni jdou, za kouskem nebe dojíš si chlebem

anebo stačí tam, kde nežárka. A jestli za nežárkou vzplane les, blafne i ve mně tahle stodola, všechno dokola. Neste mě, neste ptáci do nebes, divokým kachnám hážu přes vrátka. Skřivan, ať zanechá mě blízko hvězd, až straky odnesou má zrcátka, až těkne pes. Kam zas všichni jdou, za kouskem nebe dojíš se chlebem, a